rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika,

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Přesně jeden týden uplynul od doby, kdy jsme naposledy otevřeli rebelský bar. Takže je na čase dát si repete.
1: No, což je slovíčko, které můžete v baru slýchávat opravdu často. Z toho máme radost hlavně my, barmani.
0: Ale radost máme i z muziky, kterou vám pravidelně můžeme nabízet.
1: To dnešní hudební meníčko bude mít jedno společné. Na všechny kapely můžete narazit na letošních festivalech.
0: A půjdeme na to hezky chronologicky. Už příští týden se uskuteční jeden z největších festivalů u nás, Rock for People.
1: Letos se bude jednat o 31. ročník. V záplavě kapel budí největší rozruch jména jako Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Megadeth. Ale my jsme se rozhodli pro úplně někoho jiného.
0: Někoho v uvozovkách menšího, ale kdo rozhodně stojí za pozornost. No a třeba se v budoucnu dočkají mnohem většího prostoru. Tady jsou Melrose Avenue.

0: Dohrála nám první dnešní písnička a zároveň šlo o pozvánku na letošní ročník festivalu Rock for People.
1: Vlastně to takhle berte u všech klipů aktuálního rebelského baru, protože právě tyto kapely vystoupí u nás během letošních festivalů.
0: Ještě v červnu proběhne další akce a ani tady se nebojíme říct zavedený festival Basin Firefest.
1: Na první ročník mohli lidé vyrazit v roce 2003 a během následujících let mohli vidět velké veličiny metalového světa.
0: Ani letošní ročník nebude výjimkou. Do spáleného Poříčí opět dorazí opravdu vybraná společnost. Výběr domácí i světové scény s kapelami jako Wasp, Steel Panther nebo Paradise Lost.
1: Samá velká jména. A mezi nimi se nachází i Apokalyptika. Kdyby si měl někdo před mnoha lety vsadit, že pánové prorazí jen tak s čelama a budou kavrovat Metalliku, tak to by udělal málo kdo.
0: By si řekli, ty jsi na čelo teda. Ale povedlo se a pánové už roky hrají vlastní tvorbu.

0: Náš rebelský bar se plní, z našeho hudebního meníčka už jsou ukrojeny dva kusy a pomalu začneme servírovat další.
1: Na řadě je kapela, na kterou můžete narazit během letních festivalů u nás. Jdeme na to chronologicky, takže teď bude řeč o Masters of Rock.
0: Do likérky ve Vizovicích si dají opět dostaveníčko nejen milovníci pálenky, ale i pivka a dobré muziky.
1: No, lámali jsme si hlavu, koho dneska zařadit. Letošní line-up je opravdu napěchován a vystoupí tam kapely, které by tam člověk možná někdy ani nečekal.
0: No já myslím, že i takový Marilyn Manson vykouzlil na mnoha tvářích úsměv a zrovna tohle je interpret, kterého by většina nečekala. Ale závěrečný čas festivalu bude patřit právě jemu.
1: To bude závěr festivalu opravdu jako hrom a patřit mu bude i následující čas v rebelském baru.

0: Jsme zhruba v polovině dnešního rebelského baru. Dnes opakujeme, servírujeme klipy od kapel, které k nám letos dorazí v rámci festivalu.
1: V tuto chvíli vás pozveme na náš domácí festival, protože je tady Holba Rock na grilu. V loňském roce došlo k takovému upgradeu, když se akce přesunula ke Stříbrnému jezeru.
0: Takže koupačka, což mnozí z vás ocenili, a stejné to bude i letos. Ale když mluvíš o upgradeu, jeden chystáme na rok 2026.
1: Ano. Vím, kam míříš. Letos totiž na Holbě vystoupí vůbec poprvé velká zahraniční hvězda a budou to věhlastní Pretty Maids.
0: Samozřejmě na to nebudou sami. Na místě uvidíte další hvězdy jako Kokot Minute, Forest Jump, Aleše Brichtu, Tři sestry nebo pracovní bratry Rašku a Michalicha.
1: No a na nás dva asi nikdo zvědavý moc nebude, ale zastavíme se u tebou jmenovaných tří sester. Ať to dneska proložíme, taky něčím domácím,
0: určitě,
1: že?
0: Určitě. Takže natankujeme na pumpě a za chvíli, pozor, budou plameny.

0: Rebelský bar můžete i dnes poslouchat na vlnách Rádia Čas roku, nebo dokonce vidět na televizní stanici Rebel.
1: A my pro vás máme ještě dva klipy, a tudíž dvě zmínky vybraných festivalů.
0: Tomáš vám dříve slíbil, že budou plameny. Ne, že by nám začal hořet bar, ale pomyslné plameny se opět proženou Ostravou, a to 1. srpna.
1: Ostrava v plamenech zapíše už svůj 12. ročník. V dolní oblasti Vítkovic bude živo, protože dorazí takový Max Cavalera s kapelou Soulfly, k tomu Korpiklány, anebo maskovaní Mushroom Head.
0: My však hudebně vsadíme na něco pohodovějšího. The Night Flight Orchestra je unikátní projekt, který sice založili dva členové Soilwork, ale stylem, tak to je úplně někde jinde.
1: Pánové vsadili na styl a zvuk klasického roku z 80. A ono to nezní vůbec špatně. Posoudit to budete moct na festivalu, ale i nyní v Rebelském baru.

0: Je tady opět závěr rebelského baru, alespoň tedy, co se týče tohoto týdne.
1: Dneska se to neslo ve znamení, řekněme, pozvánek na hudební festivaly a na kapely, které na nich vystoupí.
0: A máme tady ještě jeden. Ten je v plánu od 5. do 8. srpna. Brutal Assault a samozřejmě i letos na unikátním místě vojenské pevnosti v Josefově.
1: Ale nebojte se, žádné bitvy uvnitř neprobíhají, možná jen nějaké ty poga, moušpity, ale jak každý správný metalista ví, všechno je tu v přátelském duchu.
0: Na své si opět přijdou příznivci black metalu, death metalu, industriálu, ale klidně i rap metalu. Vystoupí i průkopníci Body Count nebo Clawfinger.
1: My jsme se však rozhodli zařadit chlapíka, který vlastně míchá asi tak nějak všechno. Od tvrdého metalu po elektro, navíc podpořené žesťovými nástroji. Kim Drákula.
0: Zároveň je to od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně, užívejte si letní akce a my se na vás budeme opět těšit příští týden.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: slunce svítí, do všech oken tak dobrý den.
1: Dobrý den přejeme i vám všem, kteří právě v tuto chvíli ladíte pravé rokové frekvence. Je před námi sice otravné pondělí, ale proč si ho neudělat hezké? My se vám pokusíme koeficient dobré nálady navýšit hlavně pořádnou dávkou muziky.
2: Ano, krásné ráno, ostrý budíček je zde na rádiu Časrok a i dnes v režii nás dvou, tedy Ivo Raška a Tomáš Michalík. Hlásíme, že jsme na svých místech, vše je připraveno a to se samozřejmě týká i playlistu, který už se nemůže dočkat. Takže vy se češte na druhou stranu třeba na Three Days Grace.
1: Přihodíme také kapelu Asia.
2: No a zařadit bychom mohli taky jeden kousek v podání Firehouse. Nevíš, jestli někdo přišel do redakce?
1: Zdá se mi, že jsem zaslech Honzu Gavelčíka.
2: Jo?
1: Tak to brasil.
2: Když jsem tady přišel ráno, tam ještě nikdo nebyl totiž. Tak to sedí na něho.
1: Mm-hmm.
2: Tak snad Honza.
3: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Časrok. Časrok.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Aktuálně se můžeme zdržet na cestě z Nového Jičína do Frýdku Místku na dálnici D48. Za Příborem stojí na vozovce porouchané vozidlo a nehoda nás potrápí taky v obci Modřice na Brněnsku, v ulici Brněnské. Tady je pro změnu nabouraný autobus.
3: Rádio Čas Rok. Právě.
8: Dobré pondělní ráno, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Chovat psy bez registrace už nebude možné. Jejich majitelé budou muset každého svého čtyřnohého mazlíčka od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Jinak jim podle televize LTV Plus bude hrozit pokuta až 300 tisíc korun.
3: Morava aktuál.
8: Ostravská muzejní noc se letos vydařila. V sobotu ji navštívilo na 16 tisíc lidí. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
9: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
8: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo, byla 9. Michála Smetanová skončila v Praze 15. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná pondělní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: No co jeden, my vám dáváme ještě 7 dní, protože jsme na startu nového pracovního týdne. Startujeme pondělí.
1: Já jsem si řekl, že bych tak po ránu asi chtěl zase někomu závidět, takže se tady dívám na včerejší tabulku výher Sportky.
2: No a jak to dopadlo?
1: Není z moc, jako kolem 31 tisíc je nejvyšší výhra.
2: Tak to je ale slabé, ne?
1: To asi nemám co závidět někomu, co? Jaký 31, no.
0: Ale, jestli to nevyšlo vám včera ve Sportce, tak nezoufejte, protože, pozor, s rádiem Čas Rok nemusíte být vůbec ztratní.
2: Jo, máš pravdu, protože dneska startuje právě na našich frekvencích staronová soutěž. Pro obrovský úspěch se nám tady začal po studiu potulovat skřet, který mezi vás bude rozdávat peníze. Tentokrát se sice nebude jednat o zahradního skřeta, ale máme tady jeho bráchance, který fušuje do financí.
0: Ano, a soutěžit budeme už dnes a začneme v Ostrém Budíčku. Takže mějte uši určitě nastraženy a telefony nabité, protože to může přijít kdykoliv a můžete si přijít na pořádný balíček peněz.
2: Ano, za chviličku vám k tomu řekneme více, ale jako první své rady ohledně toho, co vás dneska čeká a zda například právě vaše znamení zvěrokruhu inklinuje takhle při pondělku k výhře, to nám řekne Milan Gelnar.
0: Právě nyní dorazil, strhal ze sebe mikinu, takže mikrofon je jeho.
3: Pondělí bude plné nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby by si měly pohlídat finance. Štíři mohou řešit změny na pracovišti a radci budou mít tendenci propadat chmurám. Lvům se může nabízet zajímavý obchod. Berani by měli řešit nějaké stresové záležitosti a střelci budou mít tendenci kalkulovat. Pany mohou být nadmíru kritické. Kozorozy by se měli vyhnout alkoholu či jiným omamným látkám a býkům se budou úročit jejich předchozí aktivity. Vodnáři mohou být velmi přitažliví pro opačné pohlaví, váhy budou chtít udělat něco pro své zdraví a blížencům by se měly dařit i náročnější aktivity. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas,

rok. Showers. Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rok speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Heat of the moment, parádní záležitost forální kapely Asia. No a my s ní startujeme pondělí, to znamená, máme za sebou víkend, který se dal prožít různorodě. Byly tady různé hudební akce, zajímavé věci.
1: Hospody, ale taky... hospody byly otevřené.
0: Ku podivu. Ale mohli jste taky část víkendu trávit v kině, takže mě napadá třeba, jak jsi na tom ty s popcornem, když jdeš do kina, jestli tak chodíš do kina.
1: No, je pravda, že do kina bych raději chodil častěji, než chodím.
0: No.
1: Ale co se týče popcornu, tak si ho k filmu někdy dám, ale jakože bych po něm nějak extra toužil, to ne. Spíše děti si tak nějak navykli, aby žádují ho po mně. A tak mi napadá, jako proč do těch krabiček nedávají něco jiného.
0: Jo, jako, co bys tam uvítal? Jako?
1: Já sám jim, bramburky, cibulové kroužky, nebo řízek s bramborovým salátem.
0: Krabičky, jo. Ale ne, tak klidně. Jako, já se přiznám, že celkově tady tyhle ty pochutiny jako spíše takhle se nenávidím. Ať je to vlastně cokoliv, já jdu do kina na film, já tam nepotřebuji poslouchat, každý žere.
1: Aha.
0: Ale ten popcorn má svůj význam a v minulosti je hodně důležitý, protože víceméně popcorn právě zachránil kina.
1: Máme tady historické okénko,
0: ano. Ve 30. letech totiž nebylo moc peněz, že jo? Aha. Tak nějak jako celkově, to znamená
1: to zůstalo
0: v Americe, ano. Moc ani hlavně nebylo jako na tož co jíst, aby třeba lidi vůbec šli do kina. Takže kinaři přemýšleli, jak lidi nalákat a původně vlastně dovolili pouličním prodejcům postavit ty stánky přímo před vchod, kde se prodávaly různé pochutiny a jedním z toho byl právě ten popcorn. Což se strašně uchytilo, takže potom to kinaři přesunuli do svých prostor, kde ho začali prodávat a vlastně i ten nástup mluveného filmu, protože ve 30. letech to ještě hodně bylo o tom němém filmu, tak tam si nechtěla ti někdo ruší, jako vyloženě.
1: No, no.
0: Ale čím dál víc se začal prostě mluvený film, takže to chroupání nevadilo. No ta kombinace vstupenka plus popcorn, tak jako skutečně kina tenkrát zachránila před krachem.
1: Ale poslouchám ten podcast, co jsme si pustili, ono to vypadá nebo zní, jako by tady pršelo, jo, ne? Ale to má být zvuk právě popcornu, já to vytáhnu na chvilku. A je to, jak kdyby pršelo, že?
0: Trochu jo.
1: Ale zatím neprší, naštěstí.
0: Mě prší slze vždycky, když si to kupuješ.
1: Takže, aby jsme to nějak uzavřeli, příště, až vyrazíte do kina a budete kupovat popcorn, myslete na to, že vlastně těm kinům pomáháte. I když při těch dnešních cenách už je to asi o něčem jiném. Všim si, jak veliké ty kyblíky, nebo kýble a klímky dělají.
0: Ty kolikrát nevidíš hlavu někoho toho, kdo jde.
1: To jenom ručičky a nožičky.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: ten divný zvuk.
1: Slyším, to je podle mě nějaký zbloudilý fanoušek Metal Festu ještě.
0: Já vím, co to je. To je totiž zpátky náš skřet.
1: A jo, my jsme vlastně slíbili, budeme opět otevírat naše krabičky s penězi totiž.
0: Přesně tak, máme tady soutěž, tentokrát s názvem Skřetův poklad, a jelikož tenhle ten skřet fušuje zároveň do financí, tak jak peněz bude asi dost tentokrát.
1: Ano, zavádíme takovou novinku, protože každý, kdo bude hrát, tak bez ohledu na to, jestli už vyhraje nebo nevyhraje, tak získá od našeho partnera, kterým je společnost Investora, dárkový balíček.
0: No a neměli bychom vlastně připomenout, jakým způsobem se tahle ta soutěž hraje?
1: No tak určitě, jestli se to někomu vykouřilo z hlavy. Budeme hrát několikrát denně, přičemž jakmile vás, posluchače, vyzveme, ať voláte, tak se musíte dovolat ve správném pořadí. A pokud ano, tak vlastně z poloviny máte vyhráno.
0: Následně budeme totiž společně se skřetem otevírat boxíky, ve kterých jsou ukryté peníze. V první krabičce bude například 100 korun, v další 200, a tak to může pokračovat až do doby, než za A řeknete, že vám už to stačí, připadáte si bohatí, no a tím pádem vyhráváte danou částku.
1: Ale pozor, protože máme skřeta, který je tak trošičku záškodnický hajzlík, tak může kdykoliv tenhle boxík zaklapnout a vy přijdete o všechno, co jste do té doby vyhráli nebo nastřádali. Takže to bude záležet hlavně na vás, jak moc se rozhodnete riskovat.
0: No já si myslím, že už je to docela jasné, ostatně v příští hodince si zahrajeme, takže poslouchejte a zahrajte si společně s námi o skřítku v poklad.
1: A přemýšlejte, jak moc půjdete do rizika. Mezitím muzika od nás, tady jsou Incubus.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.
3: Nikdy jsi to od toho vypájnejší.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Tak tahle ta hopsavá písnička z dílny skotské kapely Aylstorm se jmenuje Drink. Ostatně o pití pojednává většina jejich skladeb, co si budeme povídat. A na alkohol zaměřili i část svého merče. Krom všeho jiného mají třeba vlastní vodku nebo pivo a další dobroty.

0: Vidíš to, by se chlapci mohli vydat třeba na společné turné s kapelou Alkohol. Mm-hmm. Tam myslím, že tam by se ještě 3 sestry, kde by přibrali třeba. No je, tam by to asi žilo. No.
1: To by možná bylo jejich závěrečné turné.
0: Když jsem nakousnul kapelu Alkohol, když jsem nacucnul kapelu Alkohol, tak o ní taky padne jedna taková zmínka po 7. hodině, a to v rámci kalendária. Ale na to si počkejte, do té doby zazní třeba Smash Mouth. And then I saw her face.
1: Přihodíme Anthrax. Slyšíš to volání? Víš, kdo to volá?
0: Kdo to volá?
1: Hory.
0: Hory volají, ano. Hory volají, nebo možná je to jenom stojka. Hory volají, hory. Ale i v tuto chvíli budou mít přednost čerstvé zprávy. K tomu se poukoukneme, jak to jezdí, což už bude parketa Honzíka Velčíka.
2: Telefon. Výzva. Výzva. A box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě v ulici Orlovské. Osobní auto se tady srazilo s motorkářem. Zdržíme se na dálnici D48 na trase z Nového Jičína do Frýdku Místku. Za Příborem stojí porouchané osobní auto. A bouračka se řeší taky v obci Modřice na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady stojí nabouraný autobus.
2: Rádio Čas Rock. Právě.
5: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na velkou změnu počasí, už zítra dorazí déšť, místy taky bouřky a citelné ochlazení. Nejvýrazněji se změna projeví ve středu, kdy teploty na většině území nepřekročí 19 stupňů, ve čtvrtek už by měly srážky ustávat.
2: Morava aktuálně.
5: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale prozradil starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou bez poplatku.
6: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby ta auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. 2 hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
5: Po uplynutí 2hodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Zlínský kraj podpoří policii. Bezpečnostnímu sboru dá 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení služebního auta, určeného na odhalování přetížených nákladních vozů. Posádka bude navíc sledovat i nebezpečné chování řidičů za volantem. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. Snížili tak v sérii na 4 výhry na 1-2. Čtvrté utkání se bude hrát dnes od 18 hodin opět v Pardubicích. A série se určitě vrátí do Nymburka ve čtvrtek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle byly Kula Shaker na rádiu Čas Rock a my jdeme dál a my půjdeme dál do minulosti, takže já tady mám jednu smělou otázku. Co zajímavého se přihodilo 8. června?
1: Teda to je otázka za všechny prachy. Pojďme na to. Před 72 lety například proběhla taková, řekněme, malá revoluce ve formátu hudebních nosičů. Americké gramofonové společnosti začaly totiž dodávat rozhlasovým stanicím vinylové singly pro rychlost přehrávání 45 otáček za minutu, no a nahradili tak stávající desky pro rychlost 78. Malý krůček pro posluchače, ale obrovský skok v hudební technologii.
0: Dobře jsi to namixoval.
1: Že?
0: Tak pojďme mixovat dále do roku 1967.
1: Může být.
0: Pořadí 9. album Beatles s názvem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band vyskočilo na vrchol britského žebříčku. Produkce téhle desky stála 25 000 liber a spolkla více než 700 hodin studiového času. Kromě toho to bylo vůbec první album, na kterém byly přiloženy i texty všech skladeb, takže jste si mohli zabejkat. Náklady se ale bohatě vrátily, protože přízeň a zájem ze strany fanoušků ho na vrcholu žebříčku nejprodávanějších alb udržela po celých 27 týdnů.
1: A ještě poslední událost, přesně před 34 lety, čili v roce 1992, vydala svůj eponymní debut skupina Alkohol. No a velmi záhy na to se tenhle ten počin zařadil mezi nejprodávanější 20 desek u nás.
0: Ten velký úspěch tenkrát překvapil možná i tohle uskupení. A proto tady pánové mezi sebe přibrali další kamarády. Byl to bubeník Martin Melmus a Tonda Rauer, kteří už tehdy taky měli velké zkušenosti v jiných kapelách. A tak se zrodil Alkohol.
1: Přesně tak. Ono, odehrálo se toho takhle před začátkem léta daleko mnohem více, když tak můžete navštívit naše webovky a v sekci kalendárium naleznete více, včetně třeba toho, kdo dneska třeba ze slavných muzikantů slaví narozeniny. My už ale v tuto chvíli jdeme zpátky za muzikou. Čas

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Ano, už za pár dní čeká sportovní fanoušky velká historická událost. Jak už jste určitě stačili postřehnout, začíná mistrovství světa ve fotbale, v Kopané, v Čútané. A to vůbec poprvé se odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou rovnou tři země. Vzdálenější, než by to snad mělo být, USA, Mexiko, Kanada.
2: My budeme určitě zvědaví na to, jak si český národní tým na světovém šampionátu, na který se probojoval po dlouhých 20 letech, povede.
1: Vůli tomu, že budou hráči na tolika místech, tak se bude hodně cestovat a taky budou hrát v rozdílných teplotách. Třeba v Miami, v Houstonu, tak tam panuje opravdu vražedná vlhkost. Jenže zase, když budou hrát v Mexiku, tak tam se hraje ve spalujícím suchu.
2: Tak si můžou vybrat, že? No. Ostatně z toho důvodu FIFA nařídila povinné 3-minutové hydratační pauzy v každém poločase. Někde jsem taky četl, že hráči budou pít i jakousi speciální jontovou ledovou tříšť. Ta by měla ochladit vnitřní orgány tak nějak jako pořádně zevnitř. Nevím. Co to bude.
1: A už jsi viděl Mičudu, kterou se bude hrát?
2: Jo, prý se nějak přezdívá, něco jako míč s mozkem.
1: Ano, tenhle kulatý nesmysl se jmenuje Adidas Trionda a skrývá v sobě čip, který posílá data 500krát za sekundu přímo do místnosti VAR v Dallasu. Houston, máme problém.
2: Jo.
1: No a tedy milimetrové offside, ty by měly být vyhodnoceny během několika vteřin.
2: No, uvidíme. No,
1: to zase bude šaškárno.
2: Samozřejmě na tak velké akci se řeší i bezpečnost. No a představ si, že jsem slyšel, že v Mexiku se rozhodli nasadit do akce robotické psy. Ti tam budou pobíhat okolo někde stadionu, teda měly by být asi tři, v hodnotě 3 miliony. No a ti budou mít v sobě nadspanou umělou inteligenci a budou hlídat právě okolí stadionu a zajišťovat bezpečnost návštěvníků.
1: Nějaký robotický rafal někoho rafne do zadnice a pak řekl, já jsem se to špatně vyhodnotil třeba. No. Ale bude to velkolepé, ale bude to opravdu zajímavé, protože tohle mistrovství mě osobně začíná připomínat spíše trošku jako šaškárnu a sci-fi, protože co všechno se tam chystá. No.
2: To ještě nezačalo,
1: takže uvidíme. Samozřejmě my vám budeme průběžně podávat i různé zákulisní drby s děním tohoto turnaje a už teď se určitě těšíme. Nicméně, teď pojďme na muziku.
0: Světa ve fotbale.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: No, oblíbená soutěž na frekvencích rádia Čas rok je zpátky, tentokrát pod názvem Skřetů v poklad, takže jdeme otvírat tajuplné boxíky, ve kterých budou penízky.
1: Mm-hmm. Částky se budou jako vždy postupně krabičku za krabičkou navyšovat, no a bude na vás, čili na soutěžícím, zda se rozhodnete, jestli pokračujete nebo končíte. Ke všemu jsme zavedli takovou novinku, že nakonec se z vítězství může radovat kdokoliv, protože všichni získají od společnosti Investona dárkový balíček.
0: Takže já myslím, že se do toho pomaličku můžeme vložit a předkládáme první výzvu. Na čísle 725331155 budeme zvedat telefony a ideálně tomu, kdo bude třetí v pořadí.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Rock.
1: Ano, tady se nám to směje, ale uvidíme, kdo se bude smát na konci, protože na drátě je Honza. Čau.
2: Ahoj, ahoj.
3: Tak zdravíme tady do Poruby, protože ty to máš vlastně tady kousek. Už jsi s námi někdy soutěžil v téhleté hře?
2: No, ještě se mi to nepovedlo.
3: Tak dneska poprvé zažijeme premiéru. Princip každopádně znáš?
2: Jasně.
3: Dobře.
1: Takže jdeme na to?
3: Jdeme na to. Otevíráme první krabičku.
4: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
3: Tak, obligátní stovečka na začátek.
2: No, super.
1: Tak co s tím? Stačí stovka nebo jdeme dál?
3: Jedem dál, OK.
4: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: No paráda.
1: Co dál?
2: Ještě.
1: Tady vypadá odhodlaně.
4: No. Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
3: Tady jsme poskočili, už jsme na 400.
2: No jedem dál.
3: Ještě dál.
1: Jedeme dál.
3: Dobře, tak uvidíme, co bude v dalším boxíku.
4: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: 5 kilo.
3: 5 kilo, čo už máš doma? Připomínám, že můžeš pokračovat, anebo kdykoliv hru ukončit, to je na tobě.
2: Jo, jedem dál.
3: Jedem dál.
1: Jedem dál.
3: OK, dobře.
4: A nemáš nic.
3: Tak slyšel jsi to sám, Honzo, bohužel?
2: Ne, ale zahrál jsem si.
3: Zahrál jsi. Každopádně s prázdnou neodejdeš, protože každý, kdo se zúčastní téhleté soutěže, ať už vyhraje nebo ne, tak získává od našeho partnera, kterým je společnost Investo, na dárkový balíček. Takže mi prosím tě, zůstaň na drátě, domluvíme se, co a jak dál. No a máš taky příležitost, pokud chceš někoho pozdravit, takhle, když už jsi v rádiu.
2: No, já myslím, že tak všechny, jakoby, známe vás, rokové přátelé.
1: Dobře.
3: Okay,
1: tak jo, ale ať se ti krásně pracuje v tomto týdnu a zas někdy. Měj se, čau.
2: Ahoj.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.

0: obuv ví.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čověče, já mám úplně mastnou pusu a ruce, nemůžu ani mačkat tady ten...
1: Já jsem to moc nechtěl propojovat, ale víš, o čem je tahle jako písnička, co nám dohrála? To je jedno z nejslavnějších kanibalů, jako jsou, ale jako tím, jako jsme chtěli pozdravit Tondu, který se prostě rozhodl, že nás vykrmí a tak nám tady opět donesel snídaní a stupňuje to trošičku, minulý týden to byl takový jako v uvozovkách běžný nákup, ale dneska už to tady máme jako provoněné studio, protože tady vidím klobásky, vejce.
0: Paráda.
1: K tomu, takže jako, hele Tondo, věc jak vypadáme, nebo já jak vypadám, teda Ivo, ten je anorektik, ale se mnou to je horší, jako jo. Takže já nevím, jako, jestli to pro takhle půjde dál, když tady nevlezu do toho studia.
0: Každopádně moc děkujeme. Protože jako udělat takovou honosnou snídani, ale švédský stůl v 7 ráno, tak jako některé restaurace a hotely se můžou jít zahrabat, jako s tímhletím.
1: Nemáte na to.
0: Každopádně my posíláme opačným směrem, kromě té lahvinky, také muziku Hollywood Undead.
1: Dáme si taky kapelu Papa Roach.
0: A jako třetí ochutnávku tady máme Hailstorm.
1: A víš, co se stane, když z kapely Hailstorm odstraníš to H?
0: To taky přejmenuji na Hailstorm.
1: Správně, se nám tady dneska takhle pěkně všechno mixuje.
0: Ano, ano.
1: Mixovat v tuto chvíli bude ale Honza Gavelčík, protože jsou tady další zprávy.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Hned dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Pozor si musíme dávat na ulici 1. máje, kde se srazila dvě osobní auta. Bouračka je v Ostravě taky na Orlovské ulici, tady boural motorkář s osobním autem. Stále se zdržíme na dálnici D48. Na cestě z Nového Jičína do Frýdku Místku. Za Příborem stojí porouchané vozidlo a porouchaný autobus nás může potrápit v Modřicích u Brna na ulici Brněnské.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré pondělní ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Živnostníci ušetří. Od července klesnou odvody na sociální pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků, a to zpětně od ledna. OSVČ tak letos odvedou státu o víc než 8,5 tisíce korun nižší částku.
8: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 tisíc korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
9: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
10: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Jestli se nacházíte někde v autě, tak nohu z plynu, tahle věc od The Offspring má tendence trošku přikládat pod kotlem, tak ať se nepřeženete s tou rychlostí. No a jestli vás čeká nějaká daleká cesta, tak vám určitě přijde vhod i nějaká nová muzika, třeba v podobě desek, jen jsou na světě pár dní, ale samozřejmě poslouchat to může úplně každý.
1: Jako první tady mám opravdovou specialitu, protože se svou novinkou se představila dcera Davea Grohla, čili frontmana Foo Fighters. Violet Grohl de facto minulý týden oficiálně vystoupila ze stínu svého slavného otce, když vydala své debutové studiové album, které se jmenuje Be Sweet to Me. Deska vyšla krátce po jejich 20. narozeninách, najdeme na ní 11 skladeb a hudebně se přibližuje k takovému alternativnímu roku 80. a 90. let.

Já bych tady měl jednu českou záležitost. Domácí kapela Imodium si pro fanoušky připravila jednu lahůdku. Loni v říjnu odehráli svůj největší akustický koncert, a to v krásném prostředí pražského kulturního centra Nová Spirála. Všechno krásně nasvíceno, nazvučeno. Nechyběly smyčce, klavír, speciální hosté. No a vy si tenhle záznam můžete právě nyní vychutnat, protože audio je venku.

ještě přihodím třetí tipos, protože americká rocková stálice Shinedown vydala své v pořadí osmé studiové album s výstižným názvem Eight. Album vyšlo 29. května a navazuje na úspěšný koncepční počin Planet Zero z roku 2022. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a dost možná nejambicioznější projekt kapely. Deska funguje jako rozlehlé dvojalbum, protože přináší celkem 18 skladeb s celkovou stopáží přesahující hodinu. Abych byl konkrétní, 64 minut.

0: Za mě parádní výběr a je na vás, jak se zvolíte, co zařadit do vašich repro soustav dle vašeho uvážení. My vám ale pošleme v tuto chvíli další muziku. Ta bude od koho?
1: Od Papa Roach.
0: No vidíš to.
1: A pak budou Led Zeppelin.
0: No vidíš to.
1: A pak to si nechám.

0: Připomínáme, že posloucháte rádio Čas Rock. Máme tady také červnové pondělí s pořadovým číslem 8. A v kalendáři má toto místo rezervován Medard. Původ pro starého jména je germánský a volně se dá přeložit jakožto silný, mocný nebo udatný.
1: Za mě určitě zajímavé jméno, které má u nás v Česku v rodném lístku zapsáno ovšem nějakých jenom 36 lidí, jo, což není opravdu moc. Pokud by si tedy chtěli udělat někde třeba sraz, tak by se pravděpodobně vešli do jednoho autobusu a to ještě ani nepříliš velkého.
0: Ještě i s průvodcem. Medarda, abyste pohledali u nás teda. Ale pokud nějakého znáte, tak mu určitě nezapomeňte potřást pravicí, pogratulovat ke svátku a večer si s ním třeba zajít na 2, 3, 4, 5 škopků.

0: tebe se neboj. Ale tak tahle písnička na Medarda opravdu sedí, protože u nás v Česku se tohleto jméno proslavilo hlavně v lidových pranostikách. Ta nejznámější zní Medardova kápě 40 dní kape. Takže pokud dneska bude pršet, můžeme se podle babských povídaček těšit na proměnlivé a hlavně tedy deštivé počasí po celých dalších 6 týdnů.
1: Ale to nechceme. No. Aktuálně to vypadá dobře, venku svítí oskárek a teploty koukám nějakých 17 stupňů.
0: Pěkně.
1: Tak snad se to udrží i těch následujících 40 dní. No, my to nezměníme, ale ovlivnit můžeme muziku, která už je nachystaná, takže tady jsou Kiss and Dynamite.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Pranto Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pět minut po půl deváté bychom mohli někomu opět udělat radost, společně s naším skřetem, který se tady opět zabydlel a nějakou dobu tady bydlet bude.
1: Ano, pokud se nepletu, tak 3 týdny budeme s vámi hrát, a to několikrát denně, takže šancí dostanete spousty. Nyní ale dneska soutěžíme po druhé, no a jsme zvědaví, zda to klapne, protože na poprvé to prvnímu soutěžícímu, který byl Honza, nevyšlo.
0: My vám ale dáme šanci teď, takže já zopakuji telefonní číslo 725331155. Já myslím, že to dneska asi zachováme v té podobné tradici jako u prvního, dáme si trojku, takže třetí z vás jde do hry.

0: Tak jdeme opět pátrat po skřetově pokladu, a ne co je ukryto vevnitř, a to se pokusí rozluštit Michal, kterého máme na drátě. Ahoj.
1: Nazdár.
2: Čau kluci a i všem, hezké dobré ráno.
0: Tak my ti gratulujeme prvně k tomu, že ses teda dovolal, že můžeš s námi soutěžit. Asi princip soutěže je ti znám, že jo?
2: Jasně, nejlepší radio poslouchám.
0: No super, to je, krásné slovo.
1: Zní to krásně jako nějaký slogan výherní, ale to tě může maximálně pochválit za to.
0: Dobře, gratulujeme. Už tak. Teď jsi vyhrál, pro nás aspoň.
1: Jdeme otevřít první box.
2: Jasně.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Tak, kilečko na základ.
2: Jedem dále.
1: 100 korun je málo, tak uvidíme to teď.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: Ať jsme poskočili. Jdeme dál.
2: Ale já jsem dostal pokusu, tak já...
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: Co jsi říkal, prosím tě?
0: Promiň, jsme ti tam.
2: Že jsem dostal pokutu, tak jedem aspoň tak na půl.
1: Počkej, kolik jsi dostal tu pokutu?
2: 1800 za, jako autem jsem jel dneska, tak.
1: Takže jsi rozhodl, že si vyhraješ zpátky, jo?
2: No, tolik asi ne, ale tak půlka by byla dobrá.
1: Dobrý, přispěle. Ale jsme na 400, co dál?
2: Jedem dál,
0: ok.
3: No. A nemáš nic.
2: Tak. Já jsem s tím počítal.
0: Tak to zamrzí, no. Tenhle ten skřed je opravdu nemilosrdný. A uzavřel tuhletu soutěž, aspoň v tento okamžik. Michale, nedá se nic dělat. Bohužel, přišel z o 400.
2: Já už jsem přišel o víc, děkuju, to tak. Nevadí.
0: To jsme rádi, že to bereš takhle. Každopádně úplně s prázdnou neodejdeš, protože díky našemu partnerovi dostaneš tak jako tak nějaký bonus. V tom super, případě my jdeme na další muziku. Chceš někoho pozdravit?
2: Ty jo, kluci vás, všechny rockery, nejlepší radia a jako, hej, jste fakt nejlepší. Furt vás poslouchám všude, proto se platí ty pokuty, ty jo.
1: Dobře, no.
0: Tak. Děkujeme, sice nemáme radost toho, že jsme toho součástí, že z nás do toho zatáhl, ale díky moc.
1: Jo, tak jo, měj se
0: krásně,
2: jo,
0: ahoj.
2: Čau. Hezký den všem, tak jo, čau.
4: Křetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
4: www.hphservice.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravaříž. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Pět minut před devátou doznívá na čas roku česká partička Witchhammer a jejich píseň Přízrak svědomí.
1: Já se tady, když jsme u toho svědomí, když se tady koukám kolem sebe, ty máš pěkný hrníček na stole.
0: Mám, že jo.
1: Takový, kde jsi k němu přišel?
0: Friend, přátelé, no. Gauček. Ten jsem našel tady v kuchyňce, člověče.
1: Jo, počkej, takže to není tvůj osobní.
0: Ne.
1: Aha, já jsem se tě totiž chtěl zeptat, jestli ho budeš postrádat, když se ti náhodou ztrácí.
0: Teď už je můj.
1: Jo? Ne, nebude, tak to je náš, to je naše.
0: Já jsem ho našel.
1: To je naše, všechno je naše tady, no, společné. Sociální. Zítra z něho piju já, tak ho nezapomeň mít.
0: Dobře, no jak chceš. Jo, námi, jako je pěkný, ale no.
1: Je, právě strašně fajn, no.
0: Já si ho vezmu domů radši.
1: Tam vidím to logo s tím M-kem žlutým, nezdravé jídlo. Fuj, jak to někdo může jíst. To my tady, snídaně od Tondy, zdravá, výživná.
0: Jsem přibral 3 kila.
1: Plná vitamínu.
0: Žlučník se ozval, ale jako mám z toho dobrý pocit.
1: Tak ho pozdrav. Před námi poslední hodinka ostrého budíčku, takže jdeme na muziku, která zazní. Theory of Dead Man.
0: Budou také Def Leppard.
1: Máme ještě jednu ikonu a to bude Robert Plant.
0: A poslední ikonou do placu bude také Honza Gabelčí, který pro vás přichystal čerstvé zprávy. Také mrkneme na silnice.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě na ulici 1. máje, kde se srazila dvě osobní auta. Aktuálně je nehoda taky ve Znojmě v ulici Sokolské, i tady bourali dva osobáky a zdržíme se i na Vyškovsku u Slavkova u Brna. Na výjezdu na Rousínov tady bouralo osobní auto.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Chovat psy bez registrace už nebude možné. Jejich majitelé budou muset každého svého čtyřnohého mazlíčka od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Jinak jim podle televize a TV Plus bude hrozit pokuta až 300 000 korun.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě vznikne svět dopravy. Město už na stvárnění projektu chystá architektonickou soutěž. Objekt má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Svět dopravy by se měl otevřít v roce 2030. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
7: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 000 jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
5: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: kam jedeš?
1: Počkej, brzdím, zatáčka. Sledoval jsi o víkendu formule?
0: Přiznám se, že jsem dodržel vlastně svoji tradici a měl jsem to úplně na salámu, takže jako nějak ne, ale jako úplně mimoň nejsem, takže vím, že se jelo v Monaku, což je vždycky taková ozdoba, ne, celého šampionátu Monaku.
1: No, záleží, jak se to vezme. Ono to prostředí milionářských zbohatlíků sice vypadá hezky, jo, načančené všechno, jachtičky zaparkované a takhle, ale na trati se toho obvykle moc neděje a včerejší hlavní závod to opět potvrdil. Jediné drama bylo, když na startu zůstal stát Max Verstappen, který si dal jedno kolečko ze slušnosti a pak svou formuli zaparkoval do boxu.
0: No, já zase ale vím, že se velké naděje vkládali do mladíčkého Kimiho Antonelliho, který startoval z pole position. Jak se mu dařilo?
1: No, dařilo. Tenhle pilot Mercedesu jede letos opravdu bomby, svým soupeřům nadělil přes 20 sekund a vlastně kromě jezdců Ferrari předjel všechny okolo. Závěr jinak nepříliš záživného závodu byl poznamenán několika kolizemi, výjezdem safety caru, hromadou, ale fakt hromadou penalizací, že se v tom všichni ztráceli a pak strašně dlouhým přerušením těsně před koncem kvůli rozbité vozovce.
0: Tak počkej, to se jelo v Monaku nebo v Ostravě?
1: No, vypadalo to chvilka.
0: V Monaku rozbitá vozovka.
1: Jak tady na francouzské to vypadalo, no, trošičku. Já už tady jenom upřesním pořadí. Velkou cenu Monaka vyhrál 19-letý Ital Kimi Antonelli, to už jsem vlastně říkal. Tím pádem se stal nejmladším vítězem v historii této prestižní městské Grand Prix. Druhý skončil Lewis Hamilton z Ferrari, no a třetím byl nakonec Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu.
0: No, já vím zase taky jednu věc, a to kde se pojede příště.
1: A kde?
0: A to bude v Barceloně.
1: Jo. To bude krásné.
0: Tam se teď fotbal nehraje, takže se můžou hezky všichni soustředit na formule.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jako se my teď budeme soustředit na muziku, protože pro vás chystáme Def Leppard anebo Elevate.
1: To dojedu do konce to kolečko, jo?
0: Počkej, až nejedeš tady na tu francouzskou.
1: Hele, obrubníček.

0: myslím, že tohleto pondělí jsme slušně rozjeli, také 10 minut před 9:30 společně s Eluvejty. No a jak říkal Tomáš, dneska ráno uplynulý vší víkend se dal prožít různorodě, akcí byla spousta a nejinak je tomu i v nadcházejícím víkendu, nebo bude.
1: Ano, můžete vyrazit třeba na brněnské výstaviště, konkrétně hledejte pavilon P a přilehlou venkovní plochu, protože právě tam proběhne Transport Show Truck and Bus Brno 2026. 12. a 13. června, čili pátek a sobota ve znamení velkých motorů. Aha. A když říkám velkých, tak skutečně budou k vidění výstavy traků, autobusy, celkově dopravní technika a přijede i dakarský speciál Aleš Loprajze.
0: Nebudete ochuzeni ani o stunt show Adama Special Pešla, bude také spanilá jízda traku centrem Brna. Pro ty, kteří máte obavy, že špatně vidíte, tak si je můžete nechat přeměřit váš zrak. Nebude chybět autobus, HC Komety a také z hráči, kteří se vám můžou podepsat, kam budete chtít.
1: No určitě. A jestli byste si mysleli, že budete hladovět, nebojte se, bude tam zároveň probíhat také Burger Festival a hudební nadšenci si mohou užít Transport Fest, kde vystoupí třeba Fany, Morčata na útěku a mnoho, mnoho dalších.
0: Takže vyražte společně s celou rodinkou, pro všechny bude na místě připraven bohatý program. Teď už jdeme zpátky za muzikou.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: O půl desáté doznívá na čas roku Robert Plant. No my bychom se mohli podívat ještě na pár svátků extra, které právě pondělí 8. června naskýtá. Co říkáš?
1: No tak určitě, máme tady krásný svátek, protože tady máme den nejlepších kamarádů.
0: Nepovídej.
1: No.
2: Jseš můj nejlepší kámoš. No, a když už jsme se konečně dali tak pěkně dohromady, myslím, že by nám to mohlo vydržet, ne?
3: To se mi snad zdá!
1: Tak jo, dobře. Tak určitě, jestli máte nějakého toho best frienda, jak se říká, tak ho nezapomeňte dneska vzít třeba někam na koupačku, ale klidně i na nějaké pivko, na něco vychlazeného a můžete si spolu naplánovat tento krásný den a užít si ho spolu jako dva nejlepší.
0: No a třeba si naplánujte také dovolenou u moře. 8. červen je totiž světovým dnem oceánů. Jako je pravda, že tady u nás v Česku žádný nemáme, alespoň zatím ne, uvidíme, co na to klimatické změny, ale přesto mají oceány zásadní vliv na náš život a proto určitě není na škodu občas si to připomenout. Tak přejeme vodě v oceánech místo plastu a igelitových tašek více života a veselých mořských tvorečků.
1: A když nemáte oceán, tak si zajděte na Macháč nebo na Olešnou.

0: Naše dnešní roková seance v rámci Ostrého budíčku dospěla do svého závěru. Co nevidět si vás převezme do přechodné péče Honza, no a společně s ním také náš skřet, který hlásí návrat, takže i během nadcházejících hodin můžete soutěžit o peníze, které jsou ukryté v tajuplných boxících.
1: Co se týče našeho návratu, tak ten proběhne zítra ráno opět před 6 hodinou, kdy nastartujeme úterý a kdy budeme zase vlastně rozdávat tyky zítra, toho zase bude, je, už teď se těšíme. Ale pro dnešek je to vše a my se s vámi rozloučíme společně s kapelou Magnum, o kterou si napsala Míša, která to chtěla poslat svému tátovi. Tak takže jo. Pošleme a jdeme.
0: Tak jo, já myslím, že jsme

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je

Čau ve spolek rockeři, začátek nového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám ze studia Rádia Čas Rock přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a pustíme se do toho.

0: anebo Party. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, k tomu nás čeká zahradní skřítek, ve kterém se opět hraje o hromadu peněz a tentokrát i ještě o něco navíc. Pokusíme se taky spojit s borci z Motokopanin, kteří jsou na svých strojích v řecké metropoli a tak dále. Ale ze všeho nejdříve je tady Honza Gavalčík se zprávami a já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: Zdržet se teď můžeme ve Frýdku Místku v ulici Panské dvory. Bourala tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici 17. listopadu. Tady se srazila dvě osobní auta s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka nás stále potrápí taky na Vyškovsku, u obce Slavkov u Brna, na výjezdu na Rousínov. Tady bouralo osobní auto a komplikace jsou taky v Brně na křižovatce ulic Hněvkovského Kaštanová. Tady nefungují semafory.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavalčík. Připravme se na velkou změnu počasí. Už zítra dorazí déšť, místy taky bouřky a citelné ochlazení. Nejvýrazněji se změna projeví ve středu, kdy teploty na většině území nepřekročí 19 stupňů. Ve čtvrtek už by měly srážky ustávat.
2: Morava aktuálně.
5: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale prozradil starosta Jaroslav Varga, první dvě hodiny budou bez poplatku.
6: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby ta auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
5: Po uplynutí dvouhodinové lhůty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Zlínský kraj podpoří policii. Bezpečnostnímu sboru dá 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení služebního auta, určeného na odhalování přetížených nákladních vozů. Posádka bude navíc sledovat i nebezpečné chování řidičů za volantem. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Nejlepší z Češek Tereze Širučkové finále těsně uniklo, byla 9. Michála Smetanová skončila v Praze 15. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: Jedna pohodovka do toho pondělního dopoledne sní na rádiu Čas Rock Hinder. No a před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás čeká.
1: Pondělí bude plné nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby by si měly pohlídat finance. Štíři mohou řešit změny na pracovišti a radci budou mít tendenci propadat chmurám. Lvům se může nabízet zajímavý obchod. Berani by měli řešit nějaké stresové záležitosti a střelci budou mít tendenci kalkulovat. Pany mohou být nadmíru kritické. Kozorozy by se měli vyhnout alkoholu či jiným omamným látkám a býkům se budou úročit jejich předchozí aktivity. Vodnáři mohou být velmi přitažliví pro opačné pohlaví, váhy budou chtít udělat něco pro své zdraví a blížencům by se měly dařit i náročnější aktivity. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které ode dneška opět dalo do frcu u vás vele úspěšnou hru, která tentokrát dostala název Skřítkův poklad. V ní se opět hraje o nemalé peníze, ale taky o dárkové balíčky firmy investora. Princip je opět velice jednoduchý. Pokud se vám po výzvě podaří dovolat do studia na číslo 725331155, je jenom na vás, jak budete s tou částkou naložit, jak s ní naložíte a jak ji budete navyšovat. Buď to vyjde a obohátíte si svůj rozpočet, anebo taky nezískáte vůbec nic. Jak říkám, to všechno záleží jenom na vás. Takže mě nezbývá, než vám držet palce a nabídnout další muziku, o kterou se

0: Za chvíli postarají Nickelback s pražským výběrem. Tak, dobré dopoledne.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládne práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
9: Showers. Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rock speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Čtetův poklad na rádiu Čas Rock.
1: No ano, jak slyšíte dobře, opět začínáme, no pokračujeme v naší soutěži. Takže jestli máte chuť a zapojit se, tak bereme čtvrtého v pořadí. Jdeme na to 7253311155. Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Tak a je to opět tady, jak slyšíte, hrajeme o nemalé peníze skřítků nebo skřetů v poklad, to už si přeberte, jak vy chcete. No a čtvrtý v pořadí se tady k nám do studia Rádia Čas rok na číslo 725331155 dovolal Honza, zdravím tě, ahoj.
2: Nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Tak, víš, o co jde pravidla soutěže?
2: Tak nějak jsem to poslouchal, když bylo to posledně, když tam byl ten skřet, tak zhruba vím.
1: Takže zhruba víš, my budeme, začíná se vždycky na 100 koruně a budeme pokračovat dál a dál až do té doby, než ty řekneš třeba stop. A nebo už tam potom vůbec nic nebude.
2: Jasné.
1: Jo, taky se může stát, že nevyhraješ vůbec nic, ale v tomto vlastně teďkom v té nové soutěži, i když nevyhraješ vůbec nic, co se týče peněz, tak vyhráváš balíček od firmy, která nám tady dala pro vás nemalé dárky, firma Investona, a dostáváte dárkové balíčky. Tak to nezní špatně, ne? Taková cena útěky, když už by to nevyšlo.
2: Jo, vypadá to dobře.
1: Výborně, tak, že můžu odstartovat?
2: Můžem.
1: Jedem.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 100.
1: Takže 100 korunka by byla. Jedeme dál?
2: Jedeme dál.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 200.
1: Takže, vykylečka doma. Co ty na to?
2: Tak, zkusme dál.
1: Popojedem.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
1: Zeptám se, máš něco sebou na oběd, nebo chodíš do kantýny, nebo do jídelny k vám v práci?
2: Chodím do kantýny, takže mám něco na oběd.
1: Takže ty 3 kila by si neprojet, třeba až večer na pivo.
2: No, to je celkem ještě málo, takže klidně můžem zkusit dál ještě.
1: Ještě, jo, takže my pojedeme teď, a víš co, ať to nezdržujeme, já to zvednu rovnou o 2 kila.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
1: To jsem dajný, co? Co dál?
2: Tak, dejme ještě jednou.
1: Fakt?
2: Jo.
1: Dobře, je to na tobě, kamaráde, držím palce.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 600.
1: Kom to 600 korun českých, za to už by se dalo něco pořídit, ne?
2: Ale tak jo, tak já to zkusím zastavit, no a 600 si dám teda.
1: Jsi si jistý?
2: Nějaké pivko. No, tak měl jsem teda nějaký jiný limit, ale takové přihazování po stovce a už je toho celkem dost.
1: No počkej.
2: Jo, pojďme, dejme ještě jednou a...
1: Kolik ten limit byl, nebo je?
2: No, tak jsem si říkal, že ten liter by byl fajn tak na víkend, no.
1: Jo, ale... že by to jako tak ušlo? No, tak to jdem zkusit, no. Nebo nezáleží to na tobě?
2: Ale jo, tak dej ještě jednou.
1: Fakt?
2: Jo.
1: Opravdu, jo?
2: Jasné, rychle nabil, rychle pozbyl, uvidíme.
3: Otevírám box Rádia Čas rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Ty jsi to přivolal.
2: No tak o, co se dá dělat, no musím si to koupit za svoje, no.
1: Nedá se vůbec nic dělat, přesně tak, říkal jsi na ten víkend, ty něco chystáš?
2: A tak, teď jak jsem říkal, tak jsem ho měl celkem nabitý, tak teď ho bude takový klidnější pracovní.
1: Pracovní, výborně, no a bez 600 korun. Ale možná to, že můžeš to zkusit třeba v dalším kole, protože hrajeme každý všední den od pondělí do pátku, vždycky 6x denně, a to je dobré. Každopádně já tvé údaje posílám do firmy Investona a ona tě obohatí nějakým dárkovým balíčkem. Tak díky za soutěž, díky za účast a ještě komu ta sepultura.
2: Tak zase všem, kteří se budou chtít zúčastnit této soutěže, ať dopadnou líp.
1: Ale tak snad ano, možná, že i ty. Měj se hezky a děkujem, čau.
2: Dobré, zatím zdar.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz. Jaké

0: e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
2: www.hphservice.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: takový je prostě život. No k tomu bude, nebude chybět nějaká ta pozvánečka, ale hlavně taky zprávy, které nám to všechno odstartují. Tak pěkné dopoledne.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Radio Čas Rock. Právě.
7: Dobré pondělní dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Živnostníci ušetří, od července klesnou odvody na sociální pojištění, novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu podnikatelů, a to zpětně od ledna. OSVČ tak letos odvedou státu o víc než 8,5 tisíce korun nižší částku.
8: Morava aktuál.
7: Ostravská muzejní noc se letos vydařila. V sobotu ji navštívilo na 16 tisíc lidí. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 tisíc korun ročně. Město 2,5 milionů korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
9: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
7: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Dymburkem 79-78. Snížili tak v sérii na 4 výhry na 1-2. Čtvrté utkání se bude hrát dnes od 18 hodin opět v Pardubicích a série se určitě vrátí do Dymburka ve čtvrtek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pohodové dopoledne přeje Honza Gavelčík.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které pokračuje v přípravách dalšího ročníku Holby, která se u Opavského Stříbrného jezera bude konat, nebo odstartuje už 24. července. Dva dny skvělé zábavy, ale hlavně muziky, o kterou se tam budou starat Pretty Maids, Tři sestry, Citron, Aleš Brichta, Witchhammer, Proteus a celá řada dalších vystupujících. Když si rozkliknete web Rádia Čas Rock, tak tam najdete jak veškeré informace o této naší velkolepé narozeninové oslavě, tak i vstupenky, a to hned ve třech cenových relacích. Ta základní vyjde na 1299 korun českých a pro změnu ta nejdražší má cenovku 3699 kaček a je to takzvaně VIPka Experience, která nabízí celou řadu výhod. Jakou z těch nabízených možností zvolíte, tak to je jenom já jenom na vás a my si teď jednu z těch jmenovaných kapel dáme v plné parádě.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, a v těch rokových typech pozvánka na akci s názvem Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Ta se bude 12. až 13. června konat kde jinde než na brněnském výstavišti a na těch venkovních plochách. Program tak je, ten je velice, ale velice zajímavý. Výstava traku, autobusu a dopravní techniky. Dakarský speciál Aleša Prajze. Taky nám nebude chybět Adam Pešel se svojí show Spanilá jízda traků centrem města. Workshopy, Burger Festival, hudební transport festival, měření zraku, autobus, hokejovou klubu Komety a taky autogramiády, doprovodný program pro celé rodiny s dětmi, no prostě paráda, bohaté občerstvení, takže jestli máte rádi vůni spálené nafty a chcete se skvěle pobavit, aniž byste museli platit vstupné, tak máte možnost. No a my v té zábavě budeme na rádiu Čas Rock taky pokračovat, a to z Cradle of Filth anebo Bad Company. Za chvíli se do nich dáme.
0: Rockové typy rádia Čas Rock. Čas Rock.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Metalmania.
7: To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Na rádiu Čas Rok nám skoro přesně o půl dvanácté dozněly Bad Company. Před námi jsou Cradle of Filth, ale taky vy. 725 33 11 55.

0: A hotovo. Krýdlofield na rádiu Čas Rok, no a budeme si hrát pěkně česky. Mám na drátě Romana, čau.
1: Zdravím všechny rockery, zdravím všechno osazenstvo rádio Čas Rok.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jaký byl ten víkend?
1: No, úplně nádherný, náročný, ale dokonalý.
0: Takže co, takže Help Days?
1: Samozřejmě Help Days probě, chtěl bych tě poděkovat všem organizátorům, kteří to tam tak krásně zorganizovali, dražby, muziku, občerstvení, pití. Děkuju všem za to, že jsem tak krásně postaral.
0: Takže se to povedlo. Ten pátek vypadal tak šeliak, co se týkalo počasí, že? Ale nakonec se to přece jenom vyčasilo. Která z těch kapel tě tam vzala nejvíc?
1: No samozřejmě Dimitri, Tři sestry, Stonavsko, Metal Factory, Harley. Prostě vám se nedá nic vytknout.
0: Nedá, co?
1: Dokonal tam mám. Samozřejmě Aleš Brichta.
0: Aleš Brichta. A toho si právě teď na rádiu Čas Rok dáme, takže komu?
1: No tak jak jsem řekl, všem těm organizátorům, kteří se tam o to krásně postarali, potom všem rockerům, kteří se zúčastnili v takovém dvojném počtu, vám do rádia, že jste to tak krásně zaštítili, no a samozřejmě svoji krásné ženě, Romance Andové, do organizace za ten její krásný.
0: Řekl jsi úplně všechno. Díky za zavolání, tady to je.
1: Díky, naschle,
0: mějte se krásně. Čas Rok.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz. Skonto na
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Anthrax, jedna z hromady kapel, které se ukázaly na uplynulém Metal Festu, a my se jednomu skvělému festiáku budeme na rádiu Čas Rock věnovat i v těch následujících 60 minutách, které nám kromě toho vyplní Oldie. Running Wild. A taky Rammstein. To je jenom malý výběr z toho, jak si na rádiu Čas Rock budeme k tomu dnešnímu obědu hrát. Tak si, přátelé, nechte chutnat a pěkné už odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Krásné pondělní poledne vám u zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
8: Morava aktuálně.
6: V Rožnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu. Čeho se týká, tak to už nám řekla mluvčí města Adéla Kouselová.
9: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plán v polovině letošního července.
6: V ulicích Karviné bude bezpečněji, pohybovat se zde totiž bude více pěších hlídek strážníků a vznikne také pohotovostní hlídka. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siňaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

To byli Limp Bizkit, kteří se na vyprodaném festivalu Rock for People představí už tento čtvrtek a kromě nich se navštěvníci můžou těšit taky na Megadeth, Baby Metal, Maiden, Papa Roach, Saxon, Pretty Reckless a celou řadu světové hudební scény jako účinkujících. Na televizi Rebel jste měli možnost celý minulý týden hrát o volné vstupenky, takže pokud se vám zadařilo, tak vám za celou naší partu ještě jednou moc a moc gratuluju a užijte si to tam. No a o této mega akci se bude dneska v pořadu Rock Special taky povídat, protože právě to si vzal na paškál kdo jiný než náš Tomáš. Na rádiu Čas Rock, Rock Speciálek začíná pěkně 7 hodin a když už byla řeč o televizi Rebel, tak tam o hodinu později. Takže jestli se tam chystáte a chcete vidět nějaké důležité info, tak si to pusťte, protože to bude opravdu zajímavé. No a my taky jdeme dál. Volbeat, Simple Minds a mnoho dalších. Tak dobré odpoledne. Rádio.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněli Volbeat, no a jak jste asi už postřehli, v minulém týdnu se na cesty vydali Pavel s Ivošem z Motokopanin na svých strojích směr Řecko. No a my se s nimi vždycky každý den snažíme se spojit a teď se nám to povedlo. Nazdar, kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar.
1: Tady dneska oba dva vedle tebe.
0: No tak to
1: je. Vedle tebe přes telefon.
0: Jste vedle sebe. Tak zdravíme, jak tebe, tak Ivoše. Čau kluci, kde jste teď aktuálně?
1: Čau. Ahoj. My jsme včera dojeli do vesničky Galatast a protože už jsme toho měli dost a potřebovali jsme sundat Galaty, jak jsme včera říkali, tak jsme tady zůstali rovnou.
0: Takže dneska. No tak to je krásné. Takže ležíte někde na pláži nebo kde jste?
1: Na zahradě.
0: Na zahradě, výborně.
1: U pláže.
0: Aha, jo, počasí je tam jaké?
1: Horko, 32 ve stínu, větrno.
0: Výborně, tak, no tady je to skoro podobné. Takhle, ale pojďme na vaši jízdu. Hoši, kolik už máte za sebou, asi?
1: Zhruba 2300 kilometrů, no. CCA nebo 2,4, něco takového.
0: A před?
2: 500.
1: Před dalších 4.
0: Pěkně, hoši, pěkně. A zatím bez poruchy stroje?
1: Jo, zatím všechno super.
0: Je to všechno v pohodě. Které, kolik míst už jste navštívili? Už jste pryč asi kolik? Už jste jeli ve čtvrtek, že jo? Takže pár nocí už jste mimo domov?
1: Jo, tak my jsme vlastně první dvě noci, to bylo Srbsko a potom už začátek Řecka. Mm-hmm. Ale to byly ty přejezdy těžké takové. No a teďkom už postupujem pomalu po tom Řecku, no.
0: Nějaká zajímavá.
2: První nová návštěva byla meteority.
0: Ale?
2: V Řecku.
0: Takže paráda.
2: Jezuité, skály, motorky dole a i pěšky.
1: A málem ztracený dron.
0: Dokonce. Tak to jsou takové malé věci, jak se říká. Tak, co se týče paliva, jak to tam vypadá z cenově? Teď na místě, kde jste třeba?
1: Řecko, dálnice 2,05 teď momentálně a mimo dálnici tak 1,98. Mm-hmm. Takové, jako ty rozdíly nejsou úplně velké, dálnice mimo dálnici.
0: Jasná věc, vůbec nemám teď přehled, jak to tam je s časem, tady bude půl jedné, tam je kolik?
1: Půl druhé,
0: takže už neměli obědoší něco řeckého dobrého?
1: No, my jsme to spojili ze snídaní dneska, ten oběd, takže.
0: Jo, a je tam horko, takže potom až večer, jo?
1: Přesně tak.
0: Tak jo, fajn. Kluci, zítra teda namířeno směrem kam?
1: Zítra namířeno do hor, do vnitrozemí Peloponeského poloostrova. Měli bychom teoreticky dojet někde k městečku Sparta. O sebe dobře pamatovat všem určitě.
0: To bude, já jsem je kouřil za
1: hlavně v Ostravě.
0: Výborně. Tak jo, takže chlapci, pro dnešek, ode mě zatím je všechno, protože je možné, že se s vámi bude ještě pokusí se spojit naše Vrána, nebo kdo tady bude po mě odpoledne. Takže využívejte, odpočívejte, ať můžete nabrat síly a zase pokračovat dál.
1: Jasně.
0: Tak jo,
1: děkujeme.
0: Všechny zdravíme.
1: Taky zdravíme a kdybyste chtěli něco vidět, tak samozřejmě na vašem WhatsAppu Radia Čas Rok anebo na našem Instagramu. Takže
0: výborně,
1: je to
0: ano.
1: Už na vás.
0: My děkujeme za ty fotky a videa, které nám tady právě na ten náš WhatsApp posíláte. My to ládujeme na naše promo oddělení a oni to potom budou dávat na náš facebookový profil. Ať se můžete taky poklubit, kde všude jste byli.
1: Perfektně, děkujem.
0: Tak se mějte hezky, čau, nazdar. Tak jak jste to slyšeli, přátelé, toto byli kluci z Motokopanin, kteří se vydali na svých strojích BMW 1600 směr Řecko. No, tak hlavně, ať se jim tam daří, ať jim cesta utíká, ať je to všechno bez problémů, bez nehod. A my na Rádiu Čas Rok si hrajeme dál. Saliva, Running Wild a mnoho dalších. Dobré odpoledne.
3: Rádio Čas Rok. Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
8: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Čas rok. Čas rok.

jeden spomínkový kousek s ním na rádiu Čas Rock Running Wild. No a my si můžeme zahrát podle vás 725 331 155.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock v plném proudu a v něm teď i Tatar. Zdravíme, čau.
1: Čau, zdravím všechny do éteru.
0: Nazdar. Tak, ty jsi nás lákal na nějakou akci v pátek, že jo? Tak byl jsi nebo ne na tomto srazu?
1: No to víš, že jsem v pátek jsem nejel, bo bylo blbé počasí, ale vyrazil jsem v sobotu ráno. No a byl jsem tam do večera.
0: Podívejme se, jako počkej, no. Ty jsi jel jako zpátky, jako jo? Ty jsi nedal nic.
1: No tak nedostal jsem svého jména indiánského, nosič ohnivé vody, byl jsem nosič birelu.
0: No tak podívej se, i takové věci se stávají. No a takže líbilo se?
1: No samozřejmě, krásná práce, hodně známých. Samozřejmě všichni je poznávali podle klobouku, že jo?
0: Ano.
1: Protože mají klobouk ve mně, no a to je jedno. Bylo super, v pohodě. Konečně si aj pamatuju, s kým jsem mluvil. Bubeníkem z drogu, krásně, všechno. Poznal jsem tam novou kapelu, Gilotine, super kluci. No prostě jo. Hodně zažitku a pamatuju si to, to je hlavní.
0: To je hlavní. Tak a teď právě ten grok si vybral i ty, který nám bude znít na rádiu Čas Rock. Takže pro koho?
1: No samozřejmě pro rokovou rodinu, tu naši šlechtu, samozřejmě pro vás, že jo.
0: Děkujem.
1: No a jako všem motorkářům a hlavně těm tam, co tam jedou do toho Řecka, bo my za necelých 14 dní jedeme do Bosny a taky podám nějakou zprávu.
0: No tak určitě ano, přesně. Tak díky za zavolání, měj se hezky, čau.
1: Čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
5: www.hphservice.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: první hodinou toho dnešního odpoledne jsme se na rádiu Čas Rok rozloučili ve společnosti Bonfire a čekají nás Motorhead, Hinder, a přidají se taky Arčanami. Si určitě budeme na rádiu Čas Rok hrát, mrkneme se do kalendáře, kdo dneska slaví, co se všechno událo, a byla by tady i jedna skvělá nabídka. To všechno po zprávách. Ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rok.
1: Čas Rok.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Krásné pondělní odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
9: Morava aktuál.
8: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o 0,1% na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, tak to nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
10: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářiče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
8: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Zlínský kraj podpoří stipendii žáky vybraných řemeslných oborů. Hejtmanství tak rozdělí 16 středním školám zřizovaným krajem více než 1 800 000 korun. Absolventi řemesel patří dlouhodobě mezi nejžádanější profese na trhu práce. Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si 4. titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorie získala 2. trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní 2 majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013. To bylo pro tuto chvíli všechno. Další zprávy na rádiu Čas Rok za hodinu.

No, začal nám nový pracovní týden a to znamená, že i zítra budeme pokračovat v soutěži Tajné úterý, ve které se bude opět hrát o vstupenky na nějakou tu kulturní akci. O jakou, tak to vám bohužel prozradit nemůžu, ale věřte, že půjde opět o něco skvělého. To se dozvíme v Ostrém budíčku, jako vždy mezi 8 a 9 hodinou ráno, kdy bude dobré mít nastražené uši a po výzvě se dovolat k nám do studia Rádia Časrok na číslo 725331155. Já vám přeju hodně štěstí, no a přikládám další skladby, tentokrát v podání The Night Flight Orchestra a Motorheadu, kteří dostávají prostor jako první v pořadí.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli The Night Flight Orchestra. My se teď přesuneme do roku 1954, kdy 8. června proběhla malá revoluce ve formátu hudebních nosičů. Americké gramofonové společnosti totiž začaly dodávat rozhlasovým stanicím vinylové singly pro rychlost přehrávání 45 otáček za minutu a nahradili tak stávající desky pro rychlost 78. V roce 1969 zakládající člen Rolling Stones Brian Jones oznámil novinářům, že opustil kapelu a traduje se, že o tom tehdy ta grupa vůbec neměla ani tušení. No, koho tam máme? Svátek má Medard a narozeniny slaví jak Mick Box Uriášů, tak Bonnie Tyler, které přejeme hlavně zdraví, protože ona to v poslední době opravdu potřebuje. No a všem oslavencům za malou chvíli, kdo jiný než ona?
1: Radio Čas Rock.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jaké pantofle?

0: domluvu ví.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 13 hodin 31 minut. Na rádiu Čas Rok doznívají Hinder, před námi Brian Adams, který má 4,5 minutky. Habaděj času na to vybrat. Další pecku 725331155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: A to už je taky taková klasika. Sní Brian Adams a na rádiu Čas rok duša. Ahoj.
1: Čau, zdravím, že jsi byla Trnoty, takže on to chtěl být zlou, jsem neslyšel zahrát Thor, zdravím ho na čarodějnice, samozřejmě pro tebe, celé úžasné radio Často, které se ona stará, pacienty, jak já říkám, zdravím rodinu, no a všem na pohodu a taky se vzkazem, že ti, co volají, jenom když se soutěží, by se taky mohli splést, ať se zavolají na přání třeba, jo.
0: A na to půjde, neboj se. Tak, ty taky můžeš začít třeba soutěžit, třeba tam padne ta nějaká šťastná výhra, co?
1: Jasně, může být, ale tak. Jinak je člověk netučí, já to řeknu nestává upřímně.
0: Tak jo, kamaráde. Díky ti moc za volání, měj se a tady je Thor.
1: Díky moc, měj se, čau.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rock.
0: Čas Rock.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
8: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: To nebyli Horem Pádem, ale Harem Skarem na rádiu Čas Rock. No a my budeme pokračovat za malou chvíli s Beast in Black. Bčko mají na začátku svého názvu taky Bon Jovi. To je romantika, co? A přidají se Ale nebojte, nebude to takové utahané, těch pecek zazní mnohem a mnohem víc. Kromě toho se podíváme, jakáže je novinka týdne, no a co jiného ještě tam máme. Mám pro vás nějakou pozvánku, no a pokračujeme v naší soutěži Zahradní skřet, ne, nebo skřítek, to už je úplně jedno, ale je v něj hodně peněz. Tak hodně štěstí, dobré odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici k Vidralinám, kde se stala dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také Brno z ulice Křenová. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock.

0: Onemocnění se dotklo i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o 100%. Nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádí odběrové limity.
1: Morava aktuálně.
0: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta města Jaroslav Varga, první dvě hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
2: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby ta auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
0: Po uplynutí dvouhodinové lhůty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Adamov na Blanensku by mohl mít nové byty. Ty by měl nabídnout nový bytový komplex, který má vzniknout místo chátrající tovární hal. Mohlo by zde dojít také k přeložení cyklotras z rušné silnice, vybudování skateparku nebo moderního nábřeží s odpočinkovou zónou. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Reprezentantky v posledních dvou letech získaly bronz. Tolik aktuální zprávy na

0: To se neposlouchá vůbec špatně. Dreamweaver na rádiu Čas Rock, no a snad se vám bude líbit i novinka týdne. Víc ji nebudu komentovat, ale pustíme se.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je

0: rádiu Čas Rock.
1: No a v těch rokových typech tentokrát pro vás pozvánka do Frenštátu pod Radhoštěm, konkrétně do areálu pod Skokanskými můstky, kde se bude v sobotu a neděli konat čtvrtý ročník Kontakt Festu. Na něm se představí slušná várka vystupujících, jako třeba Čechomor, Vypsaná fixa, Jirka Korn a další. Vstupenky jsou na webu akce, takže jestli máte chuť zažít víkend se skvělou muzikou a ještě k tomu v krásném prostředí, tak není co řešit. No a my na rádiu Čas Rock popojedeme, a to z Bon Jovi, do kterých se dáme už za malou chvíli. Tak pěkné odpoledne.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
4: Showers, po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rock speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.
0: Rádio Čas Rock. Pravé

0: Čas rok.
1: Ano, slyšíte dobře, o to tady právě teď na rádiu Čas rok zase běží, takže jestliže máte zájem zahrát si o nějaké kačky, pojďte na to. Třetí v pořadí to bude 725 33 11 55.
0: Čas rok.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, o co tady na Rádiu Čas Rock běží, jste právě teď slyšeli. No a třetí v pořadí, tak to se dovolal kdo jiný než Trejda z Dědiny. Ne, je tam Roman a je to bez jakékoliv protekce, že jo? Je to tak, si třetí v pořadí. Nazdar.
2: Ahoj, ahoj, Honzo, zdravím všechny rockery.
1: Ahoj, ahoj.
2: A úplně studiu, která je svědkem.
1: Je tady. Hanička tomu všemu věří a je to tak, přitakává. Pakže, pravidla určitě soutěže znáš.
2: Ano.
1: Jo, začíná se na 100 koruně a pak jedeme dál nebo nejedeme, to už pak záleží na tobě. Můžeme začít?
2: Jasně.
1: Spouští mašinu.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Dá. Co dál?
2: Tak jedem dál, když já mám toho svědka, který to pohlídá, že mě neošidíte tím skřetem.
1: Tak jedem.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: 200 v městě, může být 300 z místa, co ty na to?
2: Super, kopni tam další dvede.
1: Dobrá.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: Zatím to nevypadá vůbec špatně.
2: No ne, ale tak jak jsem říkal, potřebuju na tu lanovku.
1: No aha, kolik stála?
2: 22 euro na osobu a byli jsme dva.
1: Ojej, a to byla cesta jenom tam nebo i zpátky?
2: Naštěstí hore dole přali, bratři a Slováci.
1: Dobře, takže musíme pokračovat, jo?
2: Jedeme.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: To znamená, teď máme cestu nahoru, že? To lanovko, jestli jsem dobře pochopil, skoro.
2: To ještě musíme přidlačit.
1: Tak co, ještě jedem dál?
2: Jedem dál. Je to nový,
3: a nemáš nic.
2: No, tak je to dobré.
1: Takže po svojich, jak navrch, tak dolů.
2: Jo.
1: Co se dá dělat, kamaráde, ale je to hra, můžeš to zkusit příště. Máme nachystanou další muziku, Buřinky dvě, komu?
2: Muziku dáme všem, co se nedovolali, ať volají, co můžou.
1: Výborně, velké díky za zavolání, Romčo, máme půl třetí pryč, co ty, ještě pořád zařezáváš?
2: Jo, ještě tu mám asi 40 balíků a teď to skládám všechno jednou rukou, protože v druhé mám telefon.
1: Asi nasraný, že jsi nevyhrál.
2: Ne, já jsem normálně, mě to baví.
1: Je to v klidu, dobře, tak vydrž mi na drátě, protože ty samozřejmě, i když jsi nevyhrál tady u nás, tak vyhráváš od firmy Investora dárkový balíček.
2: No to je super.
1: Co v něm bude, tak to se potom pochopí. Jo, tak nikam neodcházej, zůstaň mi na telefonu, jo?
2: Jsem tu, nikde
1: nejdu. No ale přátelé, já se už pro dnešek loučím, protože vrána je nachystaná a s ní budete určitě ještě ten skřetův poklad hrát. Držím vám palce, mějte se krásně, zítra čau.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Posloucháte Rádio Čas rok a 15. hodina už klepe na dveře. Od mikrofonu a ze studia vás zdraví vaše Vrána. Odpolední drive připraven stejně jako Insania. A pak si dvakrát zatančujeme, bodekne, venku je nádherně, nejdříve Youngblood.

0: No a dokola můžete vytáhnout i našeho dvorního astrologa Milana Gelnara, ten je připraven s predikcí pro tento pracovní týden, ale nejprve dopravit se a zprávy.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici k Vidralinám, kde se stala dopravní nehoda. A opatrní buďte také v Brně na ulici Jílkova, tato ulice je totiž v tuto chvíli uzavřená. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
5: Morava aktuálně.
3: V ulicích Karviné bude bezpečný. Pohybovat se zde totiž bude více pěších hlídek strážníků a vznikne také pohotovostní hlídka. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Nezaměstnanost České republice v květnu klesla o 0,1% na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, tak to nám řekl František Bikár z Úřadu práce.
6: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním zaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
3: Tenista Jakub Minčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siňaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Only we can fly.

0: Takhle řádili Avatar v pondělním odpoledním driveu. Tady na rádiu Čas Rock, v kalendáři 24. týden roku 2026. No a z předpovědí toho, jak to s námi ode dneška až do neděle budou mít hvězdy, od toho máme našeho dvorního astrologa Milana Gelnara.
1: Počátek týdne bude plný nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Střed týdne už bude komplikovanější. Přidají se konflikty spojené s milostnými úlety, porušováním dohod a nerozumným myšlením, mluvením i konáním. Konec týdne pak bude obdobný, jen hrany konfliktu budou opět zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: kde můžete jenom těžit. Tedy, pokud se štěstěná, tak jako unaví a popřeje vám. Takže samozřejmě i nejenom v dnešním odpoledním driveu, ale po následující 3 týdny budeme hrát. Princip je jednoduchý, však už to znáte, ale tady můžete fakt jenom vyhrávat. Buď to nějakou konkrétní částku, po které se sáhnete, anebo ještě jeden bonus navíc. A ten vlastně patří každému, kdo se registruje do soutěže. Je to úplně jednoduché, vlezete si na naše webovky, tedy www.časrok.cz, rozkliknete si Střetův poklad s Investenou na rádiu Časrok a tam už najdete vše potřebné. Tedy formulář a kompletní pravidla, tak jak to leží a běží. No a potom už jenom držte si pěsti a stačí kapička toho pověstného štěstíčka a bude to vaše. Spadne vám do klína třeba slušná částka, kterou můžete pak ještě později navýšit. Tak dneska určitě hrajem, kdy to přijde, chvilku vás budu napínat, ale do 7 večer to rozhodně stihneme. Tomu věřte. Tak jako muziku, třeba Fall Out Boy, David Bowie a Mick Jagger, Mr. Big, Young Blood a spoustu dalších.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

ranního driveu tady na rádiu Čas Rock. Před námi jedna vyletěná Davida Bowieho a Micka Jaggera, Dancing in the Street. Na co by? Kterou si dáme do toho nádherného pondělního odpoledne, skoro letního. 725 33 11 55.

0: dneska 41. Dancing in the Street, David Bowie a také Mick Jagger tady na rádiu Čas Rock. Pondělím odpoledním driveu a tu další. Tu už jste si nadiktovali vy. Čau es, pro všechny rockery, také pro všechny, co poslouchají a pro všechny odpolední směny. Halloween šlo by, díky moc. Petře, nevidím v tom sebe menší problém. Pojďme do toho.
1: Odpolední.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
0: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
4: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
5: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Brně na ulici Vídeňská. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
7: Morava aktuálně.
5: Ostrava vyměňuje staré hasičské auta za nové v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
8: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně lidi postačí dopředu.
5: Olomoucký kraj podpoří ekologické vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péči o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství nebo chovatelství. Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si 4. titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorii získala 2. trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní 2 majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Rádio Čas Rock, 7 minut po 16. hodině na odpoledním driveu. Také popřejeme všem, komu je dnes třeba 8. červen 2026. V kalendáři piva, taky medard, takže holky, kluci, rokový, všecko nejlepší k vašim meninám. Jaký na medarda čas, taký 40 dní zas a jaký den medard zasvětí, také budou se noseči. A nebo ještě jedna z pranosti, kterých je teda Habakuk, co se týče medarda. Jasný den na medarda tiší rolníkovo naříkání. No tak uvidíme, každopádně dneska neplatí, že medardová kápe 40 dní kape. Na druhou stranu zbytek tohoto týdne se bude jevit úplně v jiném módu, ale to necháme být. Dneska je to tak, jak to je, to znamená venku nádherných 26, slunko, azuro, nádhera. A mezi slavnými narozenými nejenom z hudebního světa, tak najdete třeba kytaristu Juráhy, taky bubeníka Status Quo, taky tam patříte třeba vy. A mimo jiné slaví i zpěvačka Bonnie Tyler. To si připomeneme za chvilku. A 8. červen v muzice by se dal nazvat i dnem rozchodu, protože tady máme hned některé významné, protože v roce 1969 to byl jeden ze základních stavebních kamenů tehdy Stoneů, Brian Jones, oznámil novinářům, že jako na to dlabe. Jo, že prostě končí u Stoneů. A traduje se, že o tom zbytek kapely v tu chvíli neměl ani ponětí. Což je teda jako blbá sranda, ale hodně povenené překvápko. No a to samé se stalo v roce 1974, nicméně u kapely Yes, klavesák Rick Wakeman taky oficiálně oznámil, jakože si balí fidlátka, má toho plné zuby a dál už tomhle vlaku nepojede. No, nikdy neříkej nikdy. Vy si pro ten zbytek skočte na náš web časrock.cz, pokud dneska slavíte i vy všechno nejvíc nejlepší. A když už jsem zmínila Bonnie Tyler, tak tady je jedna úžasná hudební poklona, kterou ji vystřihly holky ze smečky Exit Arena.

rádiu Čas Rock. 8. červen v kalendáři, tak dneska si můžete oslavit třeba společně s jahodovým cheesecakem, protože jemu patří 8. červnový den. Taky na dnešek připadá den lásky vlastní pokožce, taky dopřejte nějakou krásnou péči. Nebo den plněných koblížků. Taky den optimismu a radosti připadá na 8.6. Mezinárodní den oceánu a bacha, dnešek je taky mezinárodním dnem nejlepších přátel. Někdo jsme je našli už ve školce, což trvá už hrozně dlouho, sice vás třeba sejří, ale tak to je také podstata přátelství, říct si věci na rovinu. A podle průzkumů a odborníků, když jako to přátelství vydrží minimálně 7 let, tak má velký potenciál, že už to bude na furt. Tak nezapomeňte na své nejlepší kámoše, pokud je máte někde poblíž. Plácněte si hezky high five a jestli ne, tak jim aspoň zavolejte, protože to jsou ti hodně důležití lidé v našem životě. Takže jdeme slavit den nejlepších přátel. Odpolední.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
10: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
11: Čas Rock. Čas Rock.

0: školního roku a vy jste ještě vyhrábli solidní balík. Tak pojďte do toho, beru toho pátého v pořadí 725-33-1155.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: vy, rodiče rockerčat, abyste se z toho takzvaně neoloupali a projeli jste posledním školním měsícem úplně v pohodě. A ještě navíc si můžete vyhrábnout nějaké prachy. To bude záležet na vás. Martine, vítám tě v odpoledním driveu.
1: No, ahoj.
0: A teď chci říct, do klece si vlezl s naším skřetem a chceš jeho poklad, ale spíš jako podle mě na zahradu. Asi.
1: Jo.
0: Tak jo. Abychom se domluvili, budeme otvírat jednotlivé boxy. Já neudělám nic, co nebudeš chtít ty, to znamená na tvůj povel. Buď pojedeme dál, nebo na tvůj povel končíme hru a balíš, bereš to, co máš.
1: Mm-hmm.
0: Takzvaně na jistotu.
1: Dobře.
0: Takže jenom si pokecáme, nebo otevřeme ten první?
1: Tak otevřeme ten první.
0: Tak jdeme na to.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Máš kilčo. Končíme hru, jo?
1: Ne, pokračujeme dál.
0: No dobře, tak jo.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200 jsou doma.
1: No, tak zkusíme ještě.
0: Mám dotaz, jsou za to dneska aspoň cigára?
1: No já nekouřím, tak mi to jedno.
0: No já právě taky ne, takže to chtěl jenom udělat. Tak nic, dobře. Takže dál.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 300 to už jde.
1: To už jde, no, tak ale zkusíme dál.
0: Tady někdo hraví.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 400 máš jisté.
1: Hmm.
0: Může to být 4x otec vlasti, nebo to může být 2x učitel národu. Dáme Božku, myslíš?
1: No, zkusíme ještě.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Božka, nebožka je tvoje.
1: No, to už je krásné. No, tak zkusíme ještě.
0: Jo?
1: No?
0: Jsi si jist?
1: No tak hra je hra.
0: Přesně.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: No vidíš.
0: Neříkám nic, je to na tobě.
1: Tak zkusíme ještě jednou.
0: Ty brďo.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
1: No.
0: A teď, to je přesně to jako, chytneš flow, víš to, u toho Forbesu, a teď jako, jo nebo ne?
1: No. Tak ještě jednou.
0: Tak ještě jednou, jo? No tak jo.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
1: No?
0: No, dneska je dajný, ale u mě?
1: No, teď ještě, aby byl dál.
0: Zavel?
1: No, tak ještě jednou.
0: Ještě jednou, jo? Jsi si jist?
1: Jo. Nejsem, ale...
2: A nemáš nic.
0: A bez ty, že?
1: A nemám
0: nic. Kdo chce moc? Nemývá nic.
1: Nemá nic.
0: Tak, hele, ale tak, jak jsi řekl na začátku, je to hra, to znamená díky za tohletu hru, ale vlastně nepřijdeš úplně zkrátka, protože partner Investona každému z vás, kdo se zúčastníte, daruje jeden balíček. Čeho? Na to si přijďte sami, to zjistíte. Takže děkuju za hru, prachy z toho nejsou, ale ten balíček je tvůj. Tak třeba to vyjde příště, že jo?
1: No.
0: Martine, tak. Je to hra a gratuluju. Měj se. Čau.
1: Díky, ahoj.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
8: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

6 AM, are you with me now? Vy posloucháte rádio Čas Rok za necelou minutku, je tady 17. hodina, pondělní odpolední drive jede dál společně s Moneskem. Budou taky dynasty?

0: A nebude to všechno, protože mám pro vás pozvánky už na tento víkend. Teď ale zprávy.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
1: Čas Rok.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Žabovřeská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
11: Morava aktuálně.
10: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
12: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářiče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojáře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 desetiny uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
10: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost zemi po Ústeckém kraji. Adamov na Blanensku by mohl mít nové byty. Ty by měl nabídnout nový bytový komplex, který má vzniknout místo chátrajících továrních hal. Mohlo by zde dojít také k přeložení cyklotrasy z Rušné silnice, vybudování skateparku nebo moderního nábřeží s odpočinkovou zónou. Čeští hokejisté se na příští mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

za sebou, tak teď v odpoledním driveu přišel čas také vás pozvat na víkend, který už je zase o kousíček blíž. Odpolední směny samozřejmě ještě nějakou dobu pojedou, nicméně pracovní týden nakousnutý, tak je třeba koukat dopředu, co v sobotu a v neděli. Čtvrtý ročník Kontakt Festu je připraven 13. a 14. června v Trojanovicích. Na pódiu vás budou bavit třeba Skrat, Olga Lounová, taky Vesna, taky Jirka Korn, taky Čochomor nebo třeba Vypsaná Fixa. Takže si užijete dva dny v nádherném prostředí, ještě navíc se skvělou muzikou, takže je oč stát. A pokud si chcete dát lehce do těla, tak tady mám tip přímo od ocelářů, protože ti taky letos dodrží velice oblíbenou tradici a společně s fanoušky vyrazí na Javorový. Ikonický vrchol Třineckého regionu, na něj tedy se můžete společně vydat v sobotu 13. června. Start je v 9 dopoledne od Flight Parku v Oldřichovicích. Chybět nebude Dráček Vrkáček, hráči A týmu, kteří už znova dřou v letní přípravě. No a ani stezka plná úkolů a her pro ty nejmenší fanoušky. Jste zváni? Užijte si to.

0: Že věci některé jsou neměný jako síla starých vín, to je jasné. Teď v odpoledním driveu jeden důkaz za všechny motokopaniny, opět na cestách, na mototripu, tentokrát do Řecka. A na telefonu už mám zase Pavla, já vás zdravím.
1: Já vás taky všechny zdravím, krásné odpoledne.
0: Pánové, Honzík dneska napráskal, že máte volný den, takže jak vypadá takový volný den na mototripu?
1: No, začíná to tím, že spojíte snídaní s obědem.
0: Ideální stav. Pak použijete dětský pudr na sedinku?
1: Ne, tak my jsme u moře, takže my jsme to šli
0: vysedět do
1: vlny. Ano, trošku zregenerovat. Takže to probíhalo tímhletím způsobem a samozřejmě nějaká procházka, podívat se po okolí a moře a klid.
0: A předpokládám, že zítra už zase na mašiny a směr kam?
1: Zítra na mašiny, do hor, do prostřed vlastně Peloponesu, kde je jedno z takových známějších městeček Sparta například. To si Ostraváci i Brňáci budou určitě dobře pamatovat.
0: Rozhodně.
1: Takže někde tam do těch míst. A uvidíme, co nás potká zítra, protože mají vidí trošičku nějaké lokální bouřky nám tady hlásí, takže uvidíme, kam to stočíme, protože do bouřky nepojedeme.
0: No to rozhodně. Možná bude další volný den, neplánovaně.
1: Ne, to určitě ne. To my zase něco vydržíme, tak to
0: já
1: není jako taky.
0: O tom jsem přesvědčena, ani nepochybuju. Kolik už toho máte za sebou spolikáno v kilometrech?
1: No tím, že jsme měli dneska volný den, tak to zůstalo tak, jak včera, to znamená nějakých 2, 3, 2, 4 tisíce.
0: No tak jo, ať se vám ty bouřky vyhnou, nebo spíš vy se vyhněte těm bouřkám, přeju další nádherné zážitky, zítra si opět zavoláme. Díky za fotky a videa, pomalu, ale jistě to budeme hrnout na naše sociální sítě, ať vy, rokeři, máte přehled, jak to může vypadat. A třeba to berte i jako inspiračku, ať už na kolotyp, trip, mototrip, anebo prostě zabalte auto, trabíka, jako kdysi, a vyražte. Pavle, krásné odpoledne, krásný řecký večer a zítra šťastnou cestu a slyšíme se.
1: Děkuji moc a zítra s tím naschle.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH.

0: pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

0: Class Rock Robert Tepper, to je muzika, co je pro vás připravena. No a tu další už si namíchejte vy. 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive a taky muzika podle vás. Tak vypadá to, že dnešek si opravdu užíváte, což je dobře, tak je to správně, tak to má být. Takže k tomu grilování a pivínku přihodíme i kousek masa. Tady jenom naklepanou sekanou, ale co si budem, tak vždycky přijde vhod. Tak tady je Meatloaf, zdravím Lukina, taky Petru, taky Karin a Vaška a užívejte. Odpolední.

0: klub je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: vás pro změnu nalákám na zítra. Teď ale zprávy.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Žabovřeská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásný den, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Konflikt na Blízkém východě zdražuje produkty vyráběné z ropy. Růst cen se dotkl i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o 100%. Nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.
7: Morava aktuálně.
5: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta Jaroslav Varga, první dvě hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
8: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby ta auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže. Ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
5: Po uplynutí dvouhodinové lhůty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Olomoucký kraj podpoří ekologické, vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péče o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství či chovatelství. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňáková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: 9 minut po 18. hodině v pondělním odpoledním driveu. Teď už je připravená novinka tohoto týdne, kterou pro vás na Rádio Čas Rock vybral Hans. No a zbytek je na vás.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Ta by měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře, vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka.

0: odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock Amarante. Pondělisko je téměř za námi, 18 hodin 20 minut k tomu, ale já vás budu lákat na úterý. Jednak tajné úterý, takže v ostrém budíčku si opět můžete hrámnout pro exkluzivní lístky na koncert, ale nejenom to, budeme pokračovat i ve skřetově pokladu. Je to velice jednoduché. Odchytíte ve vysílání rádia Čas Rock signál, no a potom už se pustíte do boje o skřetu v poklad. Tak budu vám držet pěsti. Dneska to nevyšlo u Hanze ani u mě, tak třeba se zítra zadaří. Tvůj, tvůj pro štěstí. A muzika, ta už je na cestě k vám. Whitesnake, taky Skillet, taky Godhard, taky třeba Pražský výběr. A rozhodně se ještě jednou dneska najde místo i pro tu vaši.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Whitesnake, Still of the Night, tady na rádiu Čas Rock. Naposledy dnes v odpoledním driveu, taky muzika, kterou si naliftujete vy. Dáme skillet a pak je to na vás. 725 33 11 55.

0: Save Me a Skillet na rádiu Čas Rock. Teď v odpoledním driveu taky zaskočíme domů a budeme vzpomínat na uplynulý víkend, protože Miro si ho hodně užil. Čau.
1: Ano, ahoj, čau, te rockeři. Všichni, kteří jste tam byli, jste si to určitě užívali se mnou, protože to byla parádní akce. Mě samozřejmě jako starého ptáka napadli nebo potěšili Vysáči a Vítkovo kvarteto. Fantastický zážitek, fantastická prostě atmosféra, polia, na kterých se vydovadili i mladí, takže super akce, příští rok zvu všechny znovu, stojí to za to.
0: Takže Surfest na Slezsko-Ostravském hradě říkáš za jedna.
1: No, s hvězdičkou.
0: Tak jo, Vítkovo kvarteto je připraveno, no a tak za rok zase na Slezské.
1: No, když doufám, že bude ještě něco kolem a kolem, takže se tam možná potkáme, ale Surfest určitě.
0: Kdyby něco, zabávaj barlou, tady to máš. Měj se, čau.
1: Díky, čau te.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně paliva.

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Track, vy posloucháte rádio Čas Rock, 19. hodina je tady a protože je pondělí, tak je připraven také zbrusnový díl rock speciálu. Odpolední drive končí, ale nemusíte smutnit, užijte si krásný pondělní večer, slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne, těším se na vás.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku, plug-in hybrid zvládá město na elektřinu, nebo elektro s výkonem přes 340 koní, už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Čaues! Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rock speciálu. Už za 2 dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Opravdu vybrat v dnešním případě 6 kapel z počtu nějakých 130, tak to je složitý proces. Já jsem to nakonec rozhodl namíchat tak nějak různorodě. Takže klasiky, jistoty, možná pro někoho lehký bizár, ale také doporučení kapely, která by to mohla jednou dotáhnout vysoko. No ale začneme jednou stálicí nejen americké, ale celosvětové rockové scény. Papa Roach. Ti vystoupí ve čtvrtek, no a tady mám pocit, že se bude hromadně zpívat. Protože těch hitovek mají Papa Roach opravdu hodně.

Říkal jsem, že letos vystoupí kolem 130 kapel. K tomu připočtěte desítky nebo stovky vystoupení dalších umělců, komiků, přednášek. No je toho prostě dost. Každý festival má takzvané headlinery. I v Hradci je to každý den jedna kapela, která vlastně uzavře hlavní pódium ve večerních hodinách. Ale pak se nekončí, to se nemusíte bát. V pátek velkou stage ovládnou Bring Me The Horizon. Ti se na festival vrací v podstatě po dvou letech. A už tenkrát to bylo hrozně velký. Takže uvidíme, jak to dopadne letos.

Říkal jsem, že vám dnes i doporučím kapelu, která to možná dotáhne hodně vysoko. Teda, alespoň takhle se jim to předpovídá. A jestli se mezi vámi nachází pravidelní diváci rok speciálu, jako fakt takový, co se dívají na každý týden, tak vám teda předně hodně děkuju, možná vám pošlu klíčenku, ale společně s námi je tady i kapela, která v minulosti zazněla, Sleep Theory. Pánové se letos vydali do Evropy na některé festivaly a já si osobně myslím, že to bude další odrazový můstek. Vystoupí poslední den v neděli, takže si určitě na ně šetřte síly.

Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v aktuálním rok speciálu. Dnes ho věnují festivalu Rock for People, který startuje už za dva dny. A já tady mám dalšího headlinera. Kapelu, kterou si fanoušci hodně přáli, ale možná někteří nedoufali. Každopádně, když mohli loni vystoupit Linkin Park, proč by to letos nemohli být Limp Bizkit? Další ikona z přelomu nového milénia. Jejich vystoupení je v plánu na čtvrteční večer.

U následující písně bych klidně mohl použít dvě mouchy jednou ranou. Jedním songem totiž můžu pozvat na dvě kapely. Před časem totiž spíchli společnou věc. Jedná se o hudební úkazy posledních let. Electric Callboy a Baby Metal. Pro mnohé jsou tyto skupiny, řekněme, slušně řečeno divné, ale baví. A to je hlavní. A baví to lidi po celém světě. Podle mě je to zážitek a to se bude týkat jak středečního vystoupení Němců, tak o den později i koncertu Japonek.

No a jdeme do finiše a i poslední klip bude souviset s finišem letošního ročníku Rock for People. Začali jsme živákem, tak to podobně i ukončíme. Největší hvězdou ročníku 2026 je bez pochyby Iron Maiden. Bruce, Steve a celá parta vystoupí v neděli večer a jejich koncert se ponese ve znamení turné Run for Your Lives, během kterého slaví 50 let kapely. Bude to velký, bude to hlasitý, vlastně jako celý festival. Tak se tam možná uvidíme, kdyby jo, klidně mě na něco pozvěte, já se bránit nebudu, ale každopádně se na vás budu těšit i příští týden tady.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.